0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Tohle je Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Marianne v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marianne a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
9: A tomu říkáte hodně?
11: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
12: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lídlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 21. září. Z Čech často odcházeli nadaní hudebníci do zahraničí za lepším živobytím. Jedním z jejich cílů byly německé státy. V dnešním ranním vysílání ale uslyšíte, že se tak dělo i v Německu. Ale to až za chvíli. Teď mám pro vás připravenu první melodii dnešního ranního vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z pařížských Radovánek, který baletu složeného z melodií Jacques'a Offenbacha dali dohromady se svým aranžmá Manuel Rosenthal a nám ukázku hrál Pittsburghský symfonický orchestr pod vedením Andreje Pravina. Vlastně i Jacques Offenbach byl do jisté míry emigrantem, neboť působil v Paříži, máme ho za francouzského skladatele a přesto pocházel z Německa. A v Německu se také narodil náš dnešní, dalo by se říci, host ranního vysílání, Jakob Wilhelm Lustig. Ten našel své uplatnění rovněž v zahraničí, ale nebyla to Francie, nýbrž Nizozemí. Jak k tomu došlo, to si povíme za chvíli. Teď už je další pěkná, tentokrát francouzská melodie od francouzského, ryze francouzského skladatele Jeana Philippa Rameaua. Zaposloucháme se do předehry k opeře Zeiss. Hraje soubor Les Musiciens du Louvre.

Dozněla předehra k opeře Zajíce Jeana Philippa Rameaua v podání souboru Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského. Je 7 hodin a 9 minut. Za chvíli zazní hudba Jeroma Kerna. A tak si zaposloucháme do písně z Lodi komediantů, z muzikálu slavného. A bude to píseň Old Man River, kterou nám zaspívá Adam Plachetka. Zpívat to bude za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila. Možná i vám bude do zpěvu, až se dozvíte, jaké bude počasí, pokud právě takové počasí máte rádi. Mělo by být dnes v Praze polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost a ojediněle se mohou objevit i přeháňky. Tak to se asi bude líbit hlavně těm, kteří mají Praze zahrádky. Dnešní odpolední teploty ale budou chladnější než ty z předchozích dnů, 15 až 17 stupňů Celsia.

Dozněla hudba z muzikálu Loď komediantů, konkrétně píseň Old Man River. Tu nám zaspíval Adam Plachetka a pěl za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila. Dopěl téměř ve čtvrt na osm. Za chvíli hudba Scotta Joplina z filmu Podraz z roku 1973, tak jak ji nahrál na své CD Jean-Marc Luisada, vynikající klavírista. Předtím ještě informace z Prahy, a to kvůli dopravě. Nehoda je hlášena v Anglické ulici mezi křižovatkami s ulicemi Rubešova až Krétova a další nehoda zase na Pražském okruhu na exitu 26 ve směru k D1.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází Satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Piotr Bečala nám zpíval árii ze třetího dějství opery Faust Charlese Gounoda. Pěl za doprovodu orchestru Národní opery v Lyonu pod vedením Aléna Altinoglu. Máme 7 hodin 27 minut. Za chvíli se rozeznějí tóny Františka Xavera Brixiho. Uslyšíme třetí část koncertu Eptur pro varhany a orchestr. Solo bude mít Věra Heřmanová a doprovázet bude kapela Regia Musicalis pod vedením Roberta Huga. Předtím si ale připomeňme jednu osobnost hudební historie, která měla podobný osud vlastně jako někteří z českých hudebníků, kteří v minulosti prchali z naší země za lepším živobytím do zahraničí. Je jím Jakob Wilhelm Lustig. A zatímco čeští hudebníci často našli dobré uplatnění v Německu, tak právě Jakob Wilhelm Lustig jako německý hudebník našel lepší uplatnění v Nizozemí. Ale k tomu se dostaneme. Tento zajímavý skladatel byl také vynikajícím varhaníkem a hudebním teoretikem. Měl vynikajícího otce, který se jmenoval úplně stejně, protože chtěl také svého syna vést k hudbě a nejspíš usoudil, že i podobné jméno bude mu ku prospěchu. Já otec Jakoba Wilhelma byl varhaník a když onemocněl, tak už v 11 letech ho jeho syn zastoupil. Taková zpráva opravdu existuje. Je to neuvěřitelné. Zastoupil jej u varhan. Když si představíme 11-letého hocha oproti dospělému muži, který sedí u varhan, pak je to opravdu neuvěřitelné. Později studoval dál náš Jakob Wilhelm Lustig a uslyšíte jedno slavné jméno, u kterého se také zastavil při svém studiu.

Věra Heřmanová nám zahrála na varhany, a to ve skladbě Františka Xavera Brixiho. Byla to část z koncertu F-dur pro varhany a orchestr. Tuto třetí část hrála i kapela Regia Musicalis pod vedením Roberta Huga. 7:34 a my se opět vracíme k jinému varhaníkovi, než byla Věra Heřmanová, a to je německý skladatel Jakob Wilhelm Lustig. Narodil se 21. září roku 1706. To je právě jeden z důvodů, proč si tohoto hudebníka připomínáme, a mimo jiné i proto, že ho čekal podobný osud jako české hudebníky, kteří putovali za lepším živobytím do zahraničí. Jakob Wilhelm Lustig byl neskutečně schopným varhaníkem. Jak jste slyšeli, v 11 letech už zastoupil svého otce a po otcově smrti získal také místo varhaníka. Je důležité zmínit, že se nacházel v Hamburku, tam se narodil. A možná také víte, že s Hamburkem bylo spojeno i svého času působení Georga Filipa Telemana. A právě i u něj Jakob Wilhelm Lustig studoval. Prý to byly takzvané praktické hudební předměty. Teorii a skladbu ale studoval u Johanna Mattesona. I když získal zaměstnání v jednom z kostelů v Hamburku, přesto to asi pro něj nebylo to pravé ořechové, a tak se rozhlížel dál a za chvíli uslyšíte, kde našel lepší uplatnění, alespoň podle jeho mínění.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Krištofa Hranta Spolužic a bezdružic a pána na pecce, tedy hudbu z poloviny, nebo spíše z přelomu 16. a 17. století. Sanctus z Mise Quinis Vocibus nám zpívala Barbora Kabátková, Vojtěch Semerát, Tomáš Leitkep, Ondřej Holub, Jaromír Nosek a hrála kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Je 7 hodin 38 minut a my se posouváme do 18. století. V něm také působil německý skladatel Jakob Wilhelm Lustig. A nejenom skladatel, ale také varhaník. Tím se nejčastěji živil. Proto hledal také dobré uplatnění jako varhaník dobře placené. A když jej nenašel v Hamburku, rozhlédl se ještě dál po dalších možnostech a našel je v Nizozemí, ve městě Groningen, které není až tak příliš vzdálené od severoněmeckých hranic. A tam měl příležitost se zúčastnit výběrového řízení, jak se dnes říká, na místo varhaníka v Martinkerku, v jednom z kostelů v Groningenu. I když toto řízení nevyhrál, nakonec místo získal, protože ten původní vybraný varhaník nejspíš z toho místa odešel. To místo bylo poměrně dobře placené a v Groningenu si pana Lustiga nesmírně vážili. Dokonce jej pustili i na studijní cestu do Anglie. Oženil se, získal občanství a mohl se věnovat i teoretické hudební práci. To je dílo, které se do dnešních dnů dochovalo v mnohem větší šíři než právě to hudební od Jakoba Wilhelma Lustiga. A protože se nacházíme v Nizozemí, pojďme si poslechnout také hudbu, která z Nizozemí pochází. Je od Pietra Helendála, o 15 let mladšího skladatele než Jakob Wilhelm Lustig. Uslyšíme hrát Moniku Haget na housle, to na Koopmana na čembalo, a bude to druhá část Helendálovy sonáty pro housle a basso continuo.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme sonátu pro housle a basso continuum, respektive druhou část tohoto díla Pietra Helendála. Hrála nám Monika Hagit a Tom Koopman. 7:44 čas pro další pěknou skladbu v ranním vysílání. Tentokrát skočnou skladbu od Antonína Dvořáka. Budeme si moci nejenom poskočit, ale i se roztančit v jiné podobě pohybu ve slovanských tancích. Z první řady jsme pro vás pro dnešní ráno vybrali Furiant. Hrát bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera.

0: tváři tva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Julie Rose a Susan Manoff nám předvedli, jak zní hudba Louis Betze. Slyšeli jsme z jeho písňového cyklu Chanson pour les oiseaux. Teď už je 7 hodin 53 minut a budeme poslouchat hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho slavné Saltarello, čtvrtou větu symfonie číslo 4 a dur.

0: Doznělo Saltarello, čtvrtá věta symfonie číslo 4 a dur, tedy italské Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Hrál nám Orchestr Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nézet Segana a dohrál těsně před 8 hodinou. Za chvíli v 8 uslyšíte znělku zpráv a poté se na vás chystá další pěkné písně a skladby. Uslyšíte druhou část symfonie číslo 1 F dur Zdeňka Fibicha. Hrát nám bude muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dny NATO v Ostravě a dny vzdušních sil armády České republiky navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba víkendové dny přibližně 150 tisíc lidí. Připraveno bylo na každý den okolo 8 hodin programu. Mezi nejatraktivnější body programu patřilo předvedení letounu Tornádo v německých barvách. Akce vyvrcholila vystoupením britské letecké akrobatické skupiny Red Arrows. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera večer oznámil, že hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a dohodli se oba na schůzce v New Yorku. Datum plánovaného jednání neupřesnil, nicméně do New Yorku se příští týden chystá řada světových státníků na valné shromáždění OSN. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský výkon v dabingu v sobotu v Přelouči získali Regina Řandová za roli Marii ve filmu Maria a Jan Dolánský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu získali Milena Stajmaslová, Miloslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Dnes očekáváme, že nad Českou republikou bude ráno polojasno, během dne se objeví postupně pronivá většinou velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jen ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat odpoledne mezi 12 až 17 stupni Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 6. To je ze zpráv v 8 vše, nyní už poslouchejme tóny Zdeňka Fibicha.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla hudba Zdeňka Fibicha. Slyšeli jsme druhou větu symfonie číslo 1 F dur. Hrála nám muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Je 7 minut po 8 hodině a nás teď potěší melodie Georga Friedricha Händla známé Alleluja z oratoria Mesiáš. Hraje soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a zpívá soubor The English Concert Choir.

0: Tak, nádherná ukázka z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla dozněla ve vynikajícím podání souboru The English Concert Choir a The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka v 8 hodin 12 minut. Už je připravena další pěkná skladba. Její od Johna Irelanda plných 5 sáhů, tedy píseň z Shakespeareovy hry The Tempest, bouře z roku 1611. My se zaposloucháme do hlasu Caroline Sampson a také Roderika Williamse, které bude doprovázet Joseph Middleton. Ale ještě předtím informace o třech dopravních nehodách. Jedna se stala v Průmyslové, další v Jičínské a také v ulici v Korytech. Buďte pozorní a budete muset bohužel také být trpěliví.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy, too comfortable to take off.
2: Jsme Klasik Praha.

Romanci z filmu Střeček z roku 1955, tedy hudbu Dmitrije Šostakoviče, nám zahrála Ester Abrami a doprovázeli filharmonici města Prahy pod vedením Bena Palmera. 8 hodin 19 minut a čas pro tvorbu Ference Lista na rádiu Klasik Praha. Třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur zahraje Jean-Yves Thibaudet a doprovázet jej bude orchestr Symphonique de Montréal pod vedením Charlesa Dutoit.

Žány Thibaudet dohrál solo ve třetí části koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Franze Lista. Hrál za doprovodu orchestru Orchestre Symphonique de Montréal pod taktovkou Charlese Dutoit. 8 hodin 26 minut a čas pro pěkný zpěv Jonase Kaufmana a Antonia Pirociho. Zaposloucháme se do scény z opery Tosca. Recondita Armonia. Zpívat ji nám budou za doprovodu orchestru dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana.

0: Jonas Kaufmann a Antonio Pirozzi nám pěli scénu z opery Tosca Recondita Armonia a doprovázeli je soubor Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. Za pár vteřin bude 8:30 a my budeme poslouchat tentokrát symfonickou tvorbu Ludvíka van Beethovena. Čtvrtou větu symfonie číslo 3 S dur nám zahraje Chicagský symfonický orchestr pod vedením Georga Scholty.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme symfonii číslo 3 Ese dur Ludvíka van Beethovena, respektive ukázku z této slavné eroiky. Byla to čtvrtá věta finále a nám ji hrál v Chicagský symfonický orchestr pod vedením Georga Scholty. 8 hodin 41 minut a čas také pro Monteverdiho sbor a orchestr Revolutionnaire et Romantique. Pod vedením Johna Eliota Gardinera nám přednesou v úpravě pro sbor a orchestr Geistliches Lied Johannesa Brahmse.

I tak může znít jedna ze známých skladeb Johannesa Brahmse, když dojde k úpravě pro sbor a orchestr. Geistliches Lied nám přednesl Monteverdiho sbor a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. Je 8 hodin 47 minut, za chvíli nám budou tančit labutě z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského, ale jen v naší mysli díky tónům, které vyloudí nádherným způsobem ze svých nástrojů hráči České komorní filharmonie pod vedením Karla Bělohoubka. A pak na vás čeká Valcing Matilda, známý tradicionál.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme árii z opery La Traviata Giuseppe Verdiho Di Provenza il Mare Suor. To nám zpíval Simon Kinleyside pod vedením Ulfa Schirmera a za doprovodu orchestru Mnichovského rozhlasu. Slyšeli jsme pěknou árii. V zápětí na vás čeká hudba orchestrální, a to velmi známá, neboť se zaposloucháte do předehry hudby scénické Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke snu noci svatojánské, tedy k známé divadelní hře Williama Shakespearea. Rád vám bude symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod vedením Rafaela Kubelíka. A hned po této skladbě už se ozve hlas Ondřeje Fischera, který vás bude provázet celým dopoledním vysíláním Rádia Klasik Praha. Filip Cichla se loučí a přeje vám pěkné pondělí.
1: Máte naladěno Rádio Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 21. září, 12 minut po 9. hodině, svátek dnes slaví Matouš a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě teď dozněla Mendelssohnova hudba, složená k Shakespeareově hře Sen noci svatojánské. Byla to nahrávka bavorských rozhlasových symfoniků, která měla i českou stopu, neboť orchestr řídil na tomto snímku český dirigent v emigraci Rafael Kubelík. No a co nás čeká před 10. hodinou, tak mimo jiné třeba hudba Vítězslavy Kaprálové, její často uváděná vojenská symfonieta. Také se můžete těšit na hudbu barokního autora Marana Maréze nebo část z Vivaldiho cyklu čtveroročních období, bude to tedy aktuálně tedy podzim. No a také si poslechneme třeba hudbu Jana Václava Huga Voříška, Joaquina Rodriga a dalších. Také si zasoutěžíme ještě před 10. hodinou. Vám v telefonické soutěži nabídneme opět dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu v Bazilice svatého Jakuba, který tam stále ještě probíhá. Ty vstupenky, které dnes budete mít možnost vyhrát, budou na 24. září, tedy na koncert už v tomto týdnu, kde vystoupí varhaník Vincent Dubois a zahraje tedy hudbu francouzskou, ale nejen, na programu bude třeba také Johann Sebastian Bach. Tak pokud si chcete poslechnout francouzskou varhaní hudbu v podání francouzského varhaníka tady v Praze v svatojakubské bazilice na Starém městě v rámci Mezinárodního varhaního festivalu, tak dvě vstupenky na 24. září budete mít příležitost vyhrát v telefonické soutěži ještě před 10. hodinou. No a dále nám teď v našem vysílání zahraje pianista Tomáš Vrána, který loni vydal debutové album u Suprafonu a rovnou si na něj vybral velmi náročný repertoár, tři klavírní koncerty Bély Bartoka, které natočil tedy s Janáčkovou filharmonií Ostrava. No a z toho druhého, možná technicky vůbec nejnáročnějšího Bartókova klavírního koncertu si teď poslechneme třetí část Allegro molto. Solo hraje Tomáš Vrána, doprovází Janáčkova filharmonie.

0: Poslouchali jsme třetí část z klavírního koncertu číslo 2 G-dur maďarského autora Bély Bartóka. Velice náročnou hudbu, skladbu z roku 1931, nám hrál pianista Tomáš Vrána, který si na své debutové album vydané loni u Suprafonu přizval Janáčkovu filharmonii Ostrava, maďarského dirigenta Gábora Káliho a společně tedy natočili všechny tři Bartókovy klavírní koncerty. Je to snad první takový komplet nahraný českými interpreti. No a za chvíli v souvislosti s blížícím se ročním obdobím, tedy s podzimem, nám houslista Fabio Biondi a soubor Europa Galante zahrají část třetí z Vivaldiho koncertu Podzim z cyklu čtveroročních období. Bude to věta nazvaná La Caccia, která znázorňuje podzimní hony na zvěř. No a ještě předtím vás pozve Jiří Vejvoda k poslechu dnešní premiéry dalšího dílu pořadu Slavná auditoria.
1: Klasik Praha.
2: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehráli Fanny Waterman a Marian Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
4: Světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
12: A tomu říkáte hodně?
14: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, teď jsou 2 minuty před 9:30 a toto byla třetí část Vivaldiho houslového koncertu Podzim z cyklu čtveroročních období. Podzim už se tedy blíží oficiálně, začíná 23. září, to znamená pozítří. No a my jsme teď Vivaldiho Podzim, respektive tedy část znázorňující podzimní hon na zvěř La Caccia, poslouchali v podání souboru Europa Galante a jeho uměleckého vedoucího houslisty Fabia Biondiho. No a jak jsem sliboval, tak v dnešním dopoledním vysílání si zasoutěžíme na čísle 739-987-987. Dnes můžete opět vyhrát vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu, který stále ještě probíhá ve svatojakubské bazilice na Starém městě. Je to tedy festival, který nabízí vystoupení vynikajících tuzemských i zahraničních varhaníků. Často v rámci letošního ročníku byly koncerty ještě ozvláštněny jinými hudebními nástroji. Na každém koncertě v přímém přenosu z kůru baziliky také mají posluchači díky kamerovému systému možnost sledovat umělce na plátně, takže tyto varhanní koncerty představují i jaksi vizuální zážitek. No a vy můžete dnes vyhrát vstupenky na koncert, který už je v rámci letošního ročníku poslední. Bude to koncert 24.9., to znamená tento týden ve čtvrtek ve svatojakubské bazilice na Starém městě a vystoupí tam francouzský varhaník jménem Vincent Dubois. Zahraje obligátně hudbu Johanna Sebastiana Bacha, ale také díla francouzských skladatelů, včetně třeba Oliviera Messiena, takže to bude příležitost slyšet francouzskou hudbu pod rukama francouzského interpreta. No a vy můžete tedy s námi soutěžit, jak už jsem říkal, o 2 vstupenky na obvyklém čísle 739-987-987, pokud mi jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Ještě také doplním, že v tomto případě nemáme vstupenky k dispozici elektronicky, je tedy třeba si je vyzvednout osobně tady na Smíchově a koncert proběhne už ve čtvrtek 24. září. A tak tedy teď k soutěžní otázce. Francouzský varhaník Vincent Dubois, který ve čtvrtek zahraje ve svatojakubské bazilice v rámci svatojakubského varhanního festivalu, je titulárním varhaníkem slavného pařížského chrámu. No a já se ptám, o jaký kostel se jedná, kde tedy Vincent Dubois působí jako titulární varhaník.

V dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha teď zazněl alespoň krátký úryvek z kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice španělského skladatele Joaquina Rodriga. Hrál nám kytarista Pepe Romero, doprovázený Akademií svatého Martina v Polích. No a my jsme během této krátké ukázky také soutěžili. Dnes se svatojakubským varhaním festivalem, který se koná v Bazilice svatého Jakuba, stále ještě probíhá. Koncerty jsou každý čtvrtek. No a my jsme dnes soutěžili o vstupenky na ten závěrečný koncert letošního ročníku, na koncert 24. září, kde se ve svatojakubské bazilice na Starém městě představí francouzský varhaník jménem Vincent Dubois. Zahraje hudbu Johanna Sebastiana Bacha, ale také francouzských autorů, třeba Oliviera Messiena. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, v kterém významném pařížském chrámu je Vincent Dubois titulárním varhaníkem. Tak správnou odpověď tedy, že je to v katedrále Notre Dame. Mi jako první zatelefonoval pan Miloš, který získal dvě vstupenky na čtvrtek na tento koncert ve svatojakubské bazilice na Starém městě. Tím tomu ještě jednou gratuluji a bude to tedy mimořádná příležitost slyšet varhaníka tohoto slavného pařížského chrámu hrát tady v Praze, tak určitě neváhejte a navštivte tento koncert 24. září. Vstupenky a další informace na jdete také na webových stránkách auditeorganum.cz. No a my v našem dopoledním vysílání teď pokračujeme hudbou Vítězslavy Kaprálové. Opět nám bude hrát Janáčkova Filharmonie Ostrava, kterou už jsme slyšeli před pár minutami hrát Bartóka. A tentokrát nám pod taktovkou dirigentky Aleny Hron zahrají od Vítězslavy Kaprálové vojenskou.

0: Je 10 minut před 10. a na rádiu Klasik Praha zněla teď hudba Vítězslavy Kaprálové. Tato skladatelka v roce 1937, tedy už téměř před 90 lety, napsala orchestrální dílo Vojenská symfonieta, které patří k nejuváděnějším jejím orchestrálním skladbám. Věnovala ho prezidentu Edvardu Benešovi. No a tato skladba byla provedena tehdy třeba i s Českou filharmonií nebo v Londýně s orchestrem BBC, takže už v době vzniku ji hrály přední orchestry. No a my jsme teď poslouchali nahrávku Janáčkovy filharmonie Ostrava pod vedením dirigentky Aleny Hron, která s tímto tedy moravským orchestrem natočila kompletní orchestrální dílo Vítězslavy Kaprálové na dvojalbum vydané v předloňském roce. Za chvíli hudba barokního autora Marana Maréze bude znít v našem vysílání. Bude to tedy hudba, která zněla i na dvoře Ludvíka 14. No a pak ještě před 10. hodinou třeba také klasicistní skladatel, přirovnávaný občas k Beethovenovi, Jan Václav Hugo Voříšek. To vše nás čeká už brzy tady na frekvenci 98,7.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha jsme teď poslouchali rondo ze Svity Amol francouzského barokního skladatele, který působil na dvoře Ludvíka 14. Marana Maréze. Na dvě violy da gamba hráli Wieland Kaiken a Kaori Uemura a spolu s nimi ještě na čembalo Robert Konen. No a před 10. hodinou tady ještě mám hudbu Jana Václava Huga Voříška, tohoto autora přelomu klasicismu a romantismu, který bývá někdy přirovnáván k Beethovenovi. Zemřel bohužel předčasně ve věku pouhých 34 let, ale zanechal po sobě jedinou symfonii D-dur, která patří k jeho nejuváděnějším dílům. My si teď z této jeho skutečně velice beethovenovsky laděné symfonie poslechneme závěrečnou větu a zahraje nám ji Pražská komorní filharmonie pod taktovkou svého zakladatele Jiřího Bělohlávka.

0: Jsou necelé 3 minuty po 10. hodině a finále z jediné symfonie D-dur Jana Václava Huga Voříška. Nám pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála Pražská komorní filharmonie. Orchestr, který se dnes jmenuje Prague Filharmonia a který můžete slyšet příští týden v úterý 29. září v Rudolfinu. Hrát Schuberta velkou symfonii C-dur a také Prokofjeva 3. klavírní koncert, kde se jako solista představí Andrew von Oyen. No a my v našem dopoledním programu budeme za chvíli pokračovat Elgárem, pak také třeba rubrika Novinka týdne, tentokrát s novou nahrávkou Janáčkovy opery z Londýna. Také si poslechneme hudbu Richarda Strause, Josefa Páleníčka, Astora Piazzolly nebo France Lista a samozřejmě nahrávky vynikajících interpretů tuzemských i světových. Mezi nimi bude třeba klavírista Friedrich Gulda, také klarinetista Irvin Veniš a pianista Martin Kasík. Na hornu nám zahraje William Cavaliero, zkrátka celá plejáda vynikajících hudebníků. No a už za malý okamžik je tady hoboista Albrecht Mayer s bamberskými symfoniky a Elgarova skladba nazvaná Soliloquy neboli Monolog v úpravě pro hoboj a orchestr.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Tak to byla meditativní skladba anglického autora Edwarda Elgara nazvaná soliloquy, což znamená něco jako monolog nebo tedy samomluva postavy na jevišti. Byla to nahrávka bamberských symfoniků, které řídil Jakub Hruša a spolu s nimi účinkoval coby solista na hoboj známý berlínský hobojista Albrecht Mayer. No a dále následuje pravidelná rubrika Novinka týdne, ve které si tentokrát představíme novou londýnskou živou nahrávku jedné z Janáčkových oper.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii a na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který s tímto orchestrem už v minulých letech natočil oceňované nahrávky Příhodlišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenufy. Stejně jako v předchozích případech dirigent přizval i některé české pěvce, v tomto případě tedy tenoristu Aleše Bryscejna, který exceloval také na nahrávce této opery Výlety páně Broučkovi v podání souboru Pražského národního divadla, která vyšla předloni u Suprafonu. Také angažoval Simon Rattle sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana. Záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall a nové album už získalo velice pozitivní recenze. Janáčkovy Výlety páně Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným dílům. Oproti autorovým slavným působivým tragédiím se tady jedná o komickou operu plnou hudební fantazie a odlehčené, avšak nápadité hudby, často ve valčíkovém rytmu. Poživačného a zbabilého pražského měšťáka Matěje Broučka děj zavede v první polovině nejdříve na měsíc a v druhé polovině pak do časů husitských válek. Jako hudební ukázku z této Janáčkovy satirické opery z nové nahrávky londýnských symfoniků uslyšíme instrumentální mezihru z první části. Hraje londýnský symfonický orchestr, diriguje Simon Rattle.

Tak to byl krátký úrvek instrumentální hudby z nové nahrávky Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi. Pokud vás ukázka zaujala, tak více si o tomto novém živě natočeném albu londýnských symfoniků dirigenta Simona Rattla a mezinárodního souboru solistů, včetně několika českých, můžete přečíst i na našich webových stránkách, jako obvykle v sekci Novinka týdne. Teď je tady hudba Richarda Strause, hornový koncert Esdur a jeho první část. Solo bude hrát William Cavaliero a Pittsburghské symfoniky diriguje Manfred Honeck.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Datart uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 5 minut před 10:30 a toto byla hudba Josefa Pálenička, klavíristy a skladatele, který byl mimo jiné zakladatelem Smetanova tria, studoval v Paříži, kde byl žákem Alberta Russela, také ho výrazně ovlivnil Martinů. No a my jsme poslouchali teď třetí část jeho skladby v neoklasicistním stylu ze 40. let minulého století, která se jmenuje Partita Piccola pro klarinet a klavír a kterou nám teď na tomto už téměř 20 let starém albu zahráli společně čeští interpreti, klarinetista Irvin Veniš a pianista Martin Kasík. Dále nám zahraje klavírista Friedrich Gulda, pozoruhodný, ale poněkud kontroverzní hráč, který se věnoval jak klasické, tak i jazzové hudbě. Byl třeba učitelem Marty Argerich a ve své době patřil k předním interpretům klasicistní hudby. Nám teď zahraje Friedrich Gulda za doprovodu vídeňských filharmoniků a Claudia Abáda, povznášející druhou část z Mozartova koncertu číslo 21.

Antonína Dvořáka, scénická hudba George Bizeta, virtuózní klavírní hudba France Lista a nebo německé baroko. To vše už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

8 minut po půl jedenácté zazněla teď skladba Astora Piazzolly Liber Tango, kus, který asi není třeba dlouze představovat a který tedy patří k reprezentativním dílům Piazzollova osobitého stylu nazývaného Tango Nuevo, nové tango. Hrál nám kytarista Miloš Karadaglič doprovázený studiovým orchestrem, no a teď je tady německé rané baroko koncertní skladba Gott hilf mir od Johanna Teileho, kterou si poslechneme v podání kontratenoristy Filipa Žaruského a souboru L'arpeggiata.

Tak to byla barokní hudba, skladatel Johann Teile, představitel německého raného baroka a skladba Gott hilf mir, tedy Bože pomoz mi, kterou nám zpíval kontratenorista Filip Žarusky, doprovázený souborem L'Arpeggiata. Dále nám zahraje klavírista Daniil Trifonov, světoznámý virtuos, aktuálně bohužel indisponovaný kvůli úrazu, tak mu přejeme brzké uzdravení. No a my si poslechneme teď jeho nahrávku Listovy hudby, bude to druhá z 12 transcendentálních etid, tedy skladeb, v nichž každý pianista může předvést svou virtuozitu. No a před 11. hodinou pak ještě Dvořákova symfonická hudba z nahrávky České filharmonie, tedy tóny domácí a povědomé, a nebo třeba také Bizetova scénická hudba ke hře Arlézanka. To vše nás čeká už brzy tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Určitě jste poznali Dvořákovu hudbu, známou třetí větu z 8. symfonie G-dur, kterou jsme tentokrát poslouchali z nahrávky České filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka, jenž s tímto orchestrem natočil komplet všech Dvořákových symfonií. No a Českou filharmonii můžete slyšet třeba už pozítří tady v Praze na závěrečném koncertě festivalu Dvořákova Praha, kde zahrají pod taktovkou dirigentky jménem Elim Chan, mimo jiné Stravinského, Prokofieva, Martinů a od Dvořáka také jeho svitu A-dur. No a pak se Česká filharmonie třeba také představí v Bratislavě a tady v Praze opět zase na koncertech 30. září 1. a 2. října pod taktovkou dirigenta Daniela Hardinga, kde zahrají Mahlera, Píseň o zemi a také hornový koncert Johna Williamse s Radkem Baborákem. No a my před 11. hodinou teď vyslechneme Bizetovu scénickou hudbu napsanou k divadelní hře Arlézanka. V této scénické hudbě autor využil mimo jiné i tanec farandol, což je tedy třídobý skupinový tanec tančený zejména v Provence. A nám teď farandol z Bizetovy hudby ke hře Arlézanka zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.

0: Jsou 2:11, toto byla hudba George Bizeta, část ze svity z hudby ke hře Arlézanka a tanec Farandol, o kterém jsem tedy říkal, že je třídobý, což podle literatury tradičně opravdu je, ale jak jste mohli slyšet, tak George Bizet tedy pojal tento provencálský lidový tanec v sudém rytmu. No a na nahrávce účinkoval symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, který řídil Pavle Dešpalie. Dále nás čeká hudba Ludwiga van Beethovena, 7. symfonie a její druhá část z nahrávky Daniela Barenboima a jeho orchestru West Eastern Divan, který je tedy složen z hudebníků z různých zemí Blízkého východu a má přispívat ke kulturnímu porozumění mezi národy v této oblasti. No a pak ještě dále můžete slyšet v našem vysílání třeba také filmovou hudbu Johna Williamse, hudbu Františka Xavera Richtera, Vítězslava Nováka, Petra Iliče Čajkovského nebo Claude Debussyho. To vše už brzy zazní na frekvenci 98,7, tedy na rádiu Klasik Praha.
1: Jsme Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, necelých 14 minut po 11. Zazněla teď slavná věta ze 7. symfonie A dur Ludwiga van Beethovena, které se někdy přezdívá apoteóza tance. Tuto druhou část nám zahrálo těleso West Eastern Divan Orchestra, které se jmenuje tedy podle známého Goetheho díla a které spojuje hudbu tedy jak tedy hudebníky z blízkého východu, z arabských zemí, také z Izraele a z dalších států a snaží se mezi nimi vytvářet kulturní porozumění. My jsme teď poslouchali tedy tuto nahrávku Beethovenovy hudby pod taktovkou Daniela Barnboima. No a dále nás čeká nahrávka tvorby Františka Xavera Richtera, moravského barokního autora, rodáka z Holešova. Z jehož Te Deum nám úvodní část zahraje a zaspívá soubor Czech Ensemble Barok, řízený Romanem Válkem.

To byla úvodní část ze skladby Te Deum Františka Xavera Richtera, skladatele 18. století, také basového zpěváka, který se někdy řadí k takzvané Mannheimské škole, ale působil zřejmě i v dalších místech v Evropě, včetně třeba Štrasburku, kde také zemřel. No a jeho hudbu nám teď hrál a zpíval soubor Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka. Opět tu mám hudbu filmovou, teď to bude legendární John Williams a téma, které složil pro Spielbergův film Jurský park z roku 1993. Budou nám hrát filharmonici města Prahy, no a pak ještě třeba hudbu Vítězslava Nováka nebo Petra Iliče Čajkovského či Claude Debussyho vám tady na Klasik Praha nabídneme před 12. hodinou a také se můžete kolem 11:30 těšit na telefonický rozhovor právě s Romanem Válkem, vedoucím souboru Czech Ensemble Barok, který s ním vedla Martina Klausová. To vše tedy bude tady na frekvenci 98.7 k slyšení v nejbližších minutách našeho dopoledního programu. A teď už slibovaná filmová hudba Johna Williamse, téma z filmu Jurský.

0: Klasik Praha.
1: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Krátce před 11:30 na Klasik Praha zazněla hudba Vítězslava Nováka, skladatele, který byl Dvořákovým žákem a který ve své klavírní světě pojmenované Exotikon využil různé prvky etnické hudby a nápěvy různých kultur. V tomto případě to byl laponský motiv, který byl základem pro třetí část této svity baladu a hrál nám klavírista Martin Vojtíšek. Za chvíli nás čeká symfonická hudba Petra Iljiče Čajkovského, Česká filharmonie pod taktovkou Simeona Byčkova zahraje druhou větu z Čajkovského 6. symfonie, takzvané patetické. A ještě předtím je tady pravidelná rubrika Novinky z FOK, kde bude tentokrát hostem Martiny Klausové telefonicky dirigent Roman Válek, šéf souboru Czech Ensemble Barok.
1: Milí posluchači, s přicházejícím podzimem už se rozjíždějí koncertní sezony, no a pražští symfonikové vstoupili do té nové nadcházející sezony tradičním orchestrálním koncertem ve Valštejnské zahradě. No a do těch pravidelných abonentních řad vstoupí jako první cyklus staré hudby, a sice koncertem, který se uskuteční v úterý 29. září v kostele svatých Šimona a Judy. No a na tom koncertě bude hrát přední renomované těleso Czech Ensemble Barok se svým dirigentem a uměleckým vedoucím panem Romanem Válkem. No a protože Czech Ensemble Barok není z Prahy a pan Válek je velmi vytížen, tak jsem ráda, že alespoň telefonicky jsme si mohli teď popovídat o koncertě, který nás bude čekat. Já zdravím pana Válka na dálku, dobrý den.
2: Ano, dobrý den z Beskyd, zdraví.
1: Z Beskyd, tak to je krásné, doufám, že vám tam přeje počasí a že vás tam nezaskočily nějaké nepříjemné přírodní okolnosti.
2: Ne, přísně čekáme na déšť, jako, takže prší-li je dobré počasí.
1: Dobře, já myslím, že se dočkáte. Nicméně, jak jsem říkala, už vás čekají ty povinnosti, které ovšem už se zdaleka jaksi v posledních letech nevymezují jenom na divadelní a koncertní sezonu, protože všichni víme, že i během léta už je teď sezona, ale ano. Pojďme tedy k tomu koncertu, který se uskuteční v kostele svatých Šimona a Judy v úterý 29. září. Vystoupí, jak už jsem říkala, Czech Ensemble Barok, také Silencium Ensemble, k tomu se určitě také dostaneme, ale prvotní určitě bude program, který jste připravili pro tento koncert. Které stěžejní autory jste vybrali?
2: Ano, tak tím ústředním motivem, nebo jak bych palcovými písmeny nazval ten koncert, Michna jako český Monteverdi. To je vlastně takové motto vlastně i toho koncertu a znamená to pod Prahově to, že chceme představit Adama Václava Michnu trošku z jiného úhlu, než ho většina posluchačů zná jako autora strofických písní Chtíc, aby spál a Nebeští kavalérové a tak dále. Jedná se totiž o skladatele, který byl plně zapojen do dění raného baroka, a to zejména toho italského proudu. Jak k tomu přišel vůbec a jak se vůbec český skladatel, který většinu života prožil v Jindřichově Hradci, mohl jaksi domoci takové úrovně, která může být dokonce srovnatelná s významnými italskými skladateli, to nechť řeší muzikologové. Já ze svého pohledu interpreta dávám jaksi tímto koncertem, nebo hážu tímto koncertem rukavici všem posluchačům i muzikologům, protože dílo Adama Michny z Otradovic, které budeme hrát, je to první mše cyklu Sacra et Litanie, tak je v mnohem blízká právě vrcholné produkci italského raného baroka.
1: Vy už jste zmínil, že my Michnu vnímáme především jako autora ať už některých těch vánočních písní nebo Loutny české, ze které je tedy Andělské přátelství, které jste citoval. A to jsou většinou díla, která jsou psána v češtině. A vy teď tedy provedete jeho velké duchovní dílo. Bude to rovněž česky, nebo to bude v latině, tak jak v té době?
2: To je právě ono, že to je právě jádro toho, nebo to je ta zajímavost, kterou možná posluchači netuší, že vlastně to jeho české dílo je vlastně v menšině. Tehdy bylo zcela normální, že se komponovalo tedy v latině a i většina těch Michnových děl byla psána v latině, protože se jednalo o skladby duchovní tedy a on vlastně byl autorem více takových sbírek, které obsahovaly ať už mše nebo různé jiné liturgické formy. No a možná je taky zajímavé to, že Claudio Monteverdi v druhé polovině svého života sdružil necelých 40 kompozic do sbírky, kterou nazval Duchovní les. A ten Duchovní les, nebo italský La selva morale i spirituale, je velmi impozantní sbírkou mší různých jiných tedy liturgických forem. A protože tato sbírka byla vytištěna v Benátkách v roce 1641 a Michnova sbírka Sacra et Litanie byla rovněž vytištěna tedy, ale o asi 11 let později, tak mě napadla taková zajímavá paralela, že vlastně Michna, ať už Itálii navštívil nebo byl inspirován kolegy z Jindřichohradecké jezuitské koleje nebo

0: právě se skladateli italskými, které právě hrajeme i na tom koncertě, aby to srovnání bylo tedy blízké. Budeme tam hrát skladby Valentiniho, Frescobaldiho, Bertaliho, ale také hlavně části z té zmíněné sbírky La Selva Morale, Spirituale Claudia Monteverdiho. A posluchači sami pak můžou posoudit, zda ten náš Michna je teda jen tak nějaký obrozenecký Čech, anebo je to skladatel opravdu, dá se říct, evropského formátu, tak jako třeba ti naši pozdější skladatelé Bohuslav Martinů a tak dále.
1: Z toho, co říkáte, tuším, že tam budou tedy převážně díla duchovního charakteru, nebo tam budou i ryze instrumentální skladby?
0: Jsou to vlastně skladby duchovního charakteru, ale od těch zmíněných Italů tam budou také instrumentální skladby pro gambový konsort a basso continuo, právě ten Valentini, Frescobaldi, Bertali, to jsou významní skladatelé právě té první poloviny 17. století italští, kteří tedy kromě i těch instrumentálních skladeb samozřejmě byli autory i duchovní hudby, ale ono je to hodně, hodně propojeno, protože i Michna vlastně v té své mši krásné má instrumentální části, říkáme tomu ritornely nebo mezihry, předehry, jak je libo. A ta hudba je opravdu velmi živá, taneční, žongluje trošku na pomezí renesance a baroka, je to prostě opravdu krása.
1: Takže to bude zajímavá konfrontace těch italských mistrů, některých, kteří jsou už opravdu velmi proslulí svým jménem, s Adamem Václavou Michnou, tak jak ho neznáme.
0: Ano, ano, přesněji, nebo hlavně právě s Claudiem Monteverdim, který si myslím, že je vřazen i světovými dramaturgy mezi tu topku těch největších skladatelů, jako byl Bach, Handel a Beethoven, Mozart, a určitě tam patří tedy Monteverdi.
1: Jak už jsem říkala, účinkovat bude především Czech Ensemble Barok, to je vaše těleso, které už má letitou, mnoha letou, ba několik desítek let se táhnoucí tradici. A vedle tam bude Silencium Ensemble, ale to je soubor novější. To je vokální soubor, ryze vokální?
0: Ano.
1: Představme.
0: Je to soubor, který vznikl z vokálního ansámblu Czech Ensemble Barok, vede ho moje žena Tereza Válková bývala tedy. A do budoucna vlastně spolupracujeme velmi intenzivně, protože ten soubor vznikl vlastně před 20 lety jako vokálně instrumentální a pro budoucnost tedy Czech Ensemble Barok funguje dál, a akorát, že vokální těleso tedy tvoří již dnes fungující samostatně Silencium Ensemble a jde o vokální těleso tedy, s kterým podobně jako třeba u Václava Luxe máme kolegium 17.4 a kolegium vokále 17.4, tak my vlastně Czech Ensemble Barok tvoří tu instrumentální složku a Silencium Ensemble tu vokální, takže tak asi.
1: Ano, a tady v tom programu, který bude, jak už jsme říkali, převážně z té duchovní hudby, ano, tak ano. Tam se to přímo nabízí. Tak my srdečně zveme naše posluchače do kostela svatých Šimona a Judy na první koncert cyklu Stará hudba, který bude tedy 29. září, bude hrát Czech Ensemble Barok a účinkovat také Silencium Ensemble.
0: Ano.
1: No a o té hudbě jsme tady mluvili, ta stěžejní jména jsou asi Claudio Monteverdi a Adam Václav Michna z Otradovic.
0: Přesně tak. Řekla jste to výborně. A já jen chci tak nějak za všechny soubory staré hudby poděkovat Symfonickému orchestru FOK, že vlastně založil a neustále provádí ten cyklus staré hudby v kostele Šimona Judy, protože si myslíme, že stará hudba vlastně ani jinak dělat nejde. Vlastně symfonické orchestry se věnují symfonické tvorbě a starou hudbu provádějí tělesa, které jsou k tomu jakoby vybavená nástrojově a tak dále, a ten cyklus si myslím v českých zemích je naprosto ojedinělý a my jsme rádi, že máme tu čest ho letos zahajovat.
1: Tak my se na to moc těšíme a ještě jedno velmi důležité jméno na závěr, pan Roman Válek, dirigent a umělecký vedoucí souboru Czech Ensemble Barok, který nás pozval na tento koncert. Děkuju za váš čas, těšíme se na koncert a samozřejmě přejeme do nové sezony řadu úspěchů a všechno dobré. Děkuju a mějte se hezky.
0: Děkuji taky, mějte se krásně a pozdravuju všechny posluchače.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Na Rádiu Klasik Praha zazněla teď hudba Petra Iljiče Čajkovského. Slyšeli jsme druhou větu nezvykle v pětičtvrťovém rytmu z Čajkovského 6. symfonie H-moll, takzvané patetické. No a hrála nám Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova, který už co by šéfdirigent tohoto orchestru s ním natočil komplet všech Čajkovského symfonií pro společnost Deka. No a Českou filharmonii můžete slyšet v nejbližších dnech, třeba také pozítří 23. září v Rudolfinu na závěrečném koncertě festivalu Dvořákova Praha, kde pod taktovkou dirigentky Elim Chan zahrají Stravinského, Prokofieva, Martinů a také svitu A-dur Antonína Dvořáka. Solistou v Prokofievově druhém houslovém koncertu bude Gil Shaham. No a my za chvíli uslyšíme braniborský koncert číslo 1 Johanna Sebastiana Bacha. Jeho třetí větu nám na dobové nástroje zahraje soubor muzika Antiqua Köln a pak také ještě Debussyho Svit Luny v orchestrální verzi uzavře krátce před 12. hodinou naše dopolední vysílání.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
0: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
5: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto.štěpánek.cz

Pět minut před 12. hrál soubor Muzika Antiqua Köln pod vedením Reinharda Gebla třetí část z Bachova Braniborského koncertu číslo 1 F-dur, tedy první části cyklu braniborských koncertů, které patří k nesporným vrcholům barokní instrumentální literatury. No a před 12. hodinou teď ještě slavný Debussyho Světluny, původně samozřejmě klavírní skladba, kterou nám ale v orchestrálním aranžmá teď zahraje americké těleso Boston Pops Orchestra pod dirigentským vedením Johna Williamse.

0: Je 12 hodin a svit luny Claude Debussyho završil dnešní dopolední program v podání tělesa Boston Pops Orchestra pod vedením dirigenta a skladatele Johna Williamse. Za chvíli uslyšíte hudbu Františka Bendy, houslista Roman Patočka zahraje část z houslového koncertu C-dur tohoto klasicistního skladatele, pak také třeba soubor Krása kvartet s pozoruhodnou hudbou Karla Ančerla, ale dojde i na Chopina, hudbu filmovou a mnoho dalšího už brzy tady na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Odpoledním programem vás dnes bude provázet Dita Hradecká a já se budu těšit opět naslyšenou zítra mezi 9. a 12. hodinou na frekvenci 98,7.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněla hudba Františka Bendy, houslisty, světoběžníka a také skladatele. Jeho koncert si vybral Roman Patočka a Pražský komorní orchestr bez dirigenta jej v Prstu doprovázel. U mikrofonu Radia Klasik Praha vás teď vítá Dita Hradecká. Máme 12 hodin 8 minut. Svátek dnes v pondělí 21. září má Matouš. No a kromě hudby budeme dnes i soutěžit. Mám tady vstupenky na krásný koncert z cyklu FOK a hrát bude Czech Ensemble Barok a na programu bude Michna. Více o koncertu a více o soutěži si povíme po 14. hodině. Teď je jedna rarita, jedna fuga od Karla Ancherla. Ten byl, jak jistě víte, významným českým dirigentem a také skladatelem. Za tuto nahrávku studentského dílka Karla Ancherla vděčíme souboru, který se říká Krása kvartet.

Dozněla fuga od Karla Ancherla, to v podání souboru Krása kvartet. Ten si dal do názvu jméno jednoho z terezínských autorů a na svém CDčku nazvaném Mládí právě prezentuje i další židovské autory perzekvované nacisty, tedy vedle zmíněného Ancherla a Krásy také Ervína Schulhoffa. Teď nás čeká vojenská polonéza Ádor Friderika Chopina. Pianista Marian Kiepuraj zahraje.

Tak to byla Polonéza a dur z opusu 40, zvaná také vojenská. Napsal ji Frédéric Chopin a zahrál Marian Kiepura. Teď nás čeká hudba z filmu Planetarium, pardon, z filmu La La Land. Tato část se dohrává v Planetáriu. Hudba, oceňovaná hudba, tak ta je dílem Justina Hurwitze.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Tak toto byla půvabná ukázka z opery Sestup Orfea do podsvětí. Marc-Antoine Charpentier byl autorem této hudby a tohoto na tento často zhudebňovaný námět. Předehru nám teď zahrál soubor Lézard Florissant pod vedením Williama Christieho. A já mám pro vás pozvánku do Švandova divadla. Pokud máte rádi hry, které se opírají o historické osobnosti a historické události, pak bude tato inscenace Štyrský to Jan Heisler to pravé pro vás. V pátek 25. září anebo v sobotu 26. od 19 hodin se ve studiové scéně Švandova divadla na Smíchově odehraje toto představení o třech výrazných osobnostech předválečné avantgardy. Jde o Jindřicha Štyrského, malířku Toyen a Jindřicha Heislera a jejich setkání v Jediné noci. Malířka Toyen skrývá mladého básníka židovského původu Jindřicha Heislera, což je také jediný básník současné mladé generace, kterého uznává dlouholetý blízký přítel Toyen, výtvarník Jindřich Štyrský. Venku je tma a oni sevření v malém prostoru a v sobě příliš mnoho vzpomínek, plánů i imaginace. Tak toto je představení ve Švandově divadle, hraje se v pátek a v sobotu od 19 hodin. Pojďme si teď poslechnout houslovou sonátu Leoše Janáčka, kterou ovšem violončelista Jiří Bárta pro své album upravil pro violončelo. Doprovází Terezie Bártová.

Tak to byla typická úsečná a dramatická řeč Leoše Janáčka. Jeho sonátu pro housle a klavír si violončelista Jiří Bárta upravil pro svůj nástroj, no a hrál společně s pianistkou Terezí Fialovou. Společně nahráli CDčko, už je to 2 roky, k výročí Janáčkovu. No a na něm právě znějí jak originální skladby, tak některé transkripce od tohoto moravského svérázného skladatele. Čeká nás teď 2. věta Largo ze symfonie číslo 6 S-dur Sergeje Prokofjeva a na výtečné nahrávce berlínských filharmoniků se podílí také dirigent Seiji Ozawa.

0: Jak to bylo zasněné a tísnivé largo ze symfonie číslo 6 Esmol Sergeje Prokofjeva. Hrali nám berlínští filharmonikové a Seiji Ozawa dirigoval. Za okamžik se ozvou tóny symfonie G-dur od Františka Xavera Duška a zahraje nám helsinský barokní orchestr s Aapo Häkkinenem v čele. No a my si můžeme pokochat hudbou tohoto skladatele Mozartova současníka a také přítele.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Klasik Praha.
15: Klasik Praha.

František Ksaver Dušek a jeho symfonia G-dur. Presto z ní zahrál helsinský barokní orchestr s Apo Häkkinenem v čele. Toto těleso se poměrně často obrací ke skladatelům české provenience nebo z českých zemí. A s jeho uměleckým šéfem Apem Häkkinenem jsme také přinesli rozhovor o příležitosti jeho hostování na letošním pražském jaru. Teď, milí přátelé, si poslechneme Macbetha, slavnou skladbu Bedřicha Smetany, jedna z jeho mnoha shakespearovských inspirací, no a poté nás čekají zprávy.

0: Tak to byla scéna z Macbetha od Shakespearea, jak ji stvárnil Bedřich Smetana ve své dramatické klavírní kompozici. Zahrála nám Jitka Čechová. Jsou 2 minuty po 13. hodině, na řadě jsou na Klasik Praha zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dvojici nedělních zemských voleb v Německu vyhrály strany z pravého a levého okraje politického spektra. V Berlíně zvítězila strana levice. Jejíž kandidátka Elif Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku, předním Pomořansku na severovýchodě Německa, vyhrála pravicově extremistická Alternativa pro Německo, která už před 2 týdny zvítězila také v Sasku-Anhaltsku. Křesťansko-demokratická unie CDU kancléře Friedricha Merce do sněmu v Mecklenburgsku vůbec nedostala. Volilo se také v Rusku. První parlamentní volby, které se tam konaly během války proti Ukrajině, ovládla nepřekvapivě po vyřazení všech opozičních stran vládnoucí strana Jednotné Rusko. Ta podporuje šéfa Kremlu Vladimíra Putina a ovládá politický život v Rusku už víc než 20 let. Irská komise pro ochranu dat uložila americké technologické společnosti Google pokutu 403 milionů eur, což je skoro 10 miliard českých korun. A to za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů. Komise vyšetřování zahájila v únoru 2020. Firma podle ní porušila evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Tisíce lidí v Česku dnes dopoledne řešili problémy s internetovým připojením od O2. Lidem nefungovalo na mobilech ani v domácnostech. Nejčastěji hlásili nedostupnost služeb v Praze a Brně, problémy ale zaznamenali také na dalších místech republiky. O2 uvedlo, že problémy způsobily výkopové práce. Vyřešit se je podařilo zhruba po 3 hodinách. Na Mariánském náměstí v Praze dnes dopoledne začal program připomínající 90. výročí narození Václava Havla, které připadá na 5. října. Program nabídl čtení z Havlových her, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Součástí programu je panelová výstava Praha Václava Havla. Prvního českého prezidenta připomene také světelná instalace výtvarníka Michala Škapy. A počasí. Na začátku týdne se ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky. Dnes a v úterý bude podle meteorologů převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině území občas zaprší. Teploměr ukáže 12 až 17 stupňů Celsia, na Moravě až 18 stupňů. Ve středu se začne vyjasňovat, v Jeseníkách a Beskydech bude ale v první polovině dne ještě až zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo deštěm. V noci očekáváme četné přízemní mrazíky, teploty přes den ale mohou vystoupat až k 19 stupňům Celsia. To byly zprávy a na Klasik Praha pokračujeme hudbou Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Líbezná svita Ádur, zvaná americká Antonína Dvořáka, dozněla. Úvodní moderátor nám hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze pod vedením Vladimíra Válka. Teď ve 13 hodin a 10 minut to bude jiný symfonik Robert Schumann, německý romantický autor. Symfonie číslo 2 C-dur a teď zazní, bude to skerco a hrát nám budou vídeňští filharmonikové pod taktovkou Leonarda Bernsteina.

Robert Schumann, skladatel, romantik, také vynikající literát a hudební kritik, dlouho vedl časopis Neue Zeitschrift für Musik a razil tam právě romantické hudební myšlenky a romantickou estetiku. Toto skerco zřejmě komponoval v nějaké své manické fázi. Byl to skladatel, umělec, bohužel stíhaný také duševními problémy. Vídeňští filharmonikové pod taktovkou Leonarda Bernsteina nám zahráli druhou větu z jeho druhé symfonie. Teď Dario Marianelli a hudba ze snímku Pokání.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
9: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla předehra k operetě Pařížský život Jacquese Offenbacha. Skutečně barvité stvárnění pařížského života. Hrál nám orchestr Vídeňské státní opery a dirigoval Hermann Scherchen. Teď to bude koncert pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia. My si budeme hrát z poměrně čerstvé nahrávky od houslistky Janine Jansen a Filharmonie Oslo, kterou řídí Klaus Mäkelä. Jsou to renomovaní mezinárodně úspěšní umělci a zahrají nám společně první větu.

Dozněla rozměrná první věta z koncertu pro housle a orchestr D-moll Jean Sibelius. Finský skladatel tuto partituru vytvořil v roce 1904. Tehdy měl koncert premiéru v podání českého houslisty Viktora Nováčka. Ovšem o rok později už skladatel přepsal nebo revidoval tento svůj koncert a tehdy koncert dostal podobu scénickou jevišní pod taktovkou Richarda Strause. Nám teď zahrála Janine Jansen a Filharmonie Oslo s hvězdným dirigentem Klausem Mäkelä. Pozvánka teď míří pro příznivce grafiky a ilustrace. V rámci projektu Europark Art se můžete pokochat už 16. prodejní uměleckou výstavou. Tentokrát slovenského malíře a grafika Petra Augustoviče. V Europarku se koná až do 18. října, a to v přízemí nákupní pasáže. Petr Augustovič je ročník 1959, je to rodák z Trnavy a patří k předním slovenským grafikům, malířům a ilustrátorům. Teď Georg Philipp Telemann a jeho pařížský kvartet s číslem 6.

0: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Jsme Klasik Praha.

Sopranistka Cynthia Hayman a basbaritonista Willard White nám teď zaspívali duet z opery Porgy a Bess z opery George Gershwina. Bess, you is my woman now. A krásný duet ze druhého dějství tohoto vrcholného díla amerického hitmakera. Ještě doplním orchestr, tím byla Londýnská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Teď nás do hodiny 14. dovede hudba Jana Nováka, bude to koncertino pro dechové kvinteto a hraje Alinde Quintet.

0: V podání Alinde kvintetu dozněla první část z koncertína pro dechové kvinteto od Jana Nováka. Pokud ještě neznáte Alinde kvintet, tak vězte, že to je mladý soubor, který ovšem už zvítězil na soutěži ARD Mnichov. Je také laureátem ceny Českého spolku pro komorní hudbu. Sluší se jmenovat také jeho členy. Flétnistka Anna Talácková, na hoboj hraje Barbora Trnčíková, David Šimeček na klarinet a Krištof Kostka na lesní roh. Fagot obsluhuje Petr Sedlák. No a teď už máme 4 minuty po 2. hodině. V této hodině budeme nejen hrát, ale také budeme soutěžit. Tentokrát o 2 lístky na koncert Czech Ensemble Barok.
1: Tohle je Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněl tanec hodin slavné číslo z opery La Gioconda od Amilcara Ponchielliho. Pražský symfonický studiový orchestr řídil Peter Tomčány. Teď to bude Batalia, neboli bitva, která zazní v podání souboru Le Concert de Nation, který vede Jordi Savall. Autorem je Heinrich Ignác Franz Bieber.

0: Smířením skončila bitva neboli batalia, dílo Heinricha Ignáce France Biebera, významného německého barokního skladatele, ovšem rodáka ze Stráže pod Ralskem. Byl také huslovým virtuózem a zanechal řadu pozoruhodných huslových děl. Teď nám hrál Le Concert de Nation, soubor, který řídí Jordi Savall. Pokud máte rádi barokní hudbu, pak určitě si nenechte ujít koncert, který se koná v kostele svatých Šimona a Judy 29. září. Den po svatém Václavu zde v 19.30 vystoupí Czech Ensemble Barok Orchestra pod vedením Romana Válka a také Silencium Ensemble. No a hrát budou pozoruhodnou dramaturgii. Kromě Adama Václava Michny z Otradovic, kterého známe spíš jako autora kancionálu, tu bude Claudio Monteverdi nebo Girolamo Frescobaldi. Čili Michnovo dílo se zařadí do kontextu italské raně barokní tvorby, protože Michna podle názoru nejen tedy Romana Válka byl fascinován italským raným barokem, osobně navštívil Itálii a také ve svém rodném městě, což je Jindřichův Hradec v jezuitské koleji, slýchal tuto vlašskou hudbu. Nenechte si ujít tento koncert. Czech Ensemble Barok Orchestra má zázemí na Moravě, tak je fajn, že bude hostovat tady u nás v Praze 29. září v 19.30. No a říkám to proto, že dvě vstupenky na tento výjimečný a krásný koncert budeme soutěžit už v příštích minutách.
1: Klasik Praha. Na zahajovacích koncertech nové sezony pražských symfoniků 7. a 8. října se jako solistka představí mezinárodně uznávaná houslistka Alena Bájeva, která zahraje Beethovenův koncert D-dur. Nejen o Beethovenovi si budeme s Alenou Bájevou povídat v příštím pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 22. září od 19 hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
2: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
2: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Fantomas, filmu, který vznikl v roce 1964, autorem hudby Raymond Alessandrini. Ten napsal toto téma, ovšem další už filmové partitury k Fantomasovi ty složil Michel Maň. No a teď zazní duet z opery Paganini od France Lehára, a to v podání Pietra Beccelli a Daniele Falli. No a poté budeme soutěžit.

Trocha toho sentimentu takhle při pondělním odpoledni určitě neuškodí. Franz Lehár a jeho opereta Paganini. My jsme slyšeli duet, a to v podání Piotra Becelli a Daniely Fally. Royal Philharmonic Orchestra hrál pod vedením Lukáše Poroviče. A my tu máme soutěž. Budeme soutěžit o dvě vstupenky na koncert, který se koná 29. září v kostele svatých Šimona a Judy. Tak pokud pro tento večer nemáte ještě žádné plány a chcete si poslechnout ve vynikajícím podání barokní hudbu Adama Michny z Otradovic, ale také jeho italských kolegů, pak můžete zavolat na telefonní číslo 739 987 987. Telefonní číslo zopakuji, je to 739 987 987. A jako vždycky poprosím ty, kdo si v uplynulých 14 dnech nějakou scén odnesli, aby tentokrát nevolali. No a jdeme na to. Loutna česká, česká mariánská muzika nebo také svatoroční muzika, to jsou nejznámější kancionály neboli sbírky písní od českého barokního autora Adama Michny z Otradovic. Jeho život se odehrával téměř po celou dobu v Jindřichově Hradci, kde byl také varhaníkem, vlastnil tam dům a na sklonku života také založil nadaci pro mladé hudebníky. To vše jsem se dozvěděla v jeho hesle na Wikipedii, které je hezky zpracované. Určitě je toho ještě co objevovat v díle a životě Adama Michny z Otradovic, protože třeba o jeho osobním životě toho moc nevíme. Co ale víme je, že kromě své hudební praxe byl také varhaníkem, skladatelem a tak dále, sbormistrem, tak také obchodoval. No a moje otázka zní, s čím pak obchodoval Adam Michna z Otradovic? Dám vám tři možnosti. Byly to za A hudební nástroje, za B koně, za C víno. S čím obchodoval skladatel Adam Michna z Otradovic? Za A s hudebními nástroji, za B s koňmi a za C s vínem.

Živá nahrávka z kvostného koncertu od Wolfganga Amadea Mozarta, koncertu číslo 20 D moll dozněla. Finální větu nám zahrál Jan Bartoš za doprovodu České filharmonie a Jiřího Bělohlávka. No a mezi tím jsme stihli odsoutěžit. Posluchač Josef byl jako první se správnou odpovědí. No a ta odpověď zněla na otázku, s čím obchodoval skladatel Adam Václav Michna z Otradovic, tak ta správná odpověď zněla, že obchodoval s vínem. Takový multipotenciální skladatel to byl. No a my gratulujeme a pan Josef si užije koncert Czech ensemble Barok a ensemble Silencium 29.9., čili příští úterý v kostele svatých Šimona a Judy. Vřele doporučuji, tento večer bude určitě zajímavý. No a teď pokračujeme hudbou francouzskou. Introdukci a rondo capriccioso Camille Saint-Saëns hraje Anne-Sophie Mutter společně s pianistou Lambertem Orkisem.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

Debitové album smyčcového kvartetu Krása kvartet s názvem Mládí Youth, tak to už jsme si dnes odpoledne krátce představili. Nachází se na něm skladby takzvaných terezínských autorů, židovských autorů perzekvovaných nacisty. Toto byl Erwin Schulhoff a slyšeli jsme první větu z jeho divertimenta pro smyčcové kvarteto. Do hodiny 13. nás teď dovede duet z opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Zpívají Kristine Opolais a Jonas Kaufmann.

0: 15 hodin a skoro 7 minut dozněla na klasik Praha opera Manon Lescaut. Slyšeli jsme duet v podání Kristiny Opolais a Jonase Kaufmana. Doprovázel orchestr Akademie Nacionale di Santa Cecilia, který řídil Antonio Papano. No a teď za chvíli si představíme novinku týdne, ale ještě předtím to bude Sen noci svatojanské Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Tohle je klasik

0: Na Klasik Praha právě dozněl známý svatební pochod ze snu Noci svatojanské z hudby ke hře Williama Shakespearea od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Bamberské symfoniky řídil Klaus Peter Flor. A máme zde novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Opery českého skladatele Leoše Janáčka se těší velké oblibě ve Velké Británii. Na labelu LSO Live, který je značkou londýnského symfonického orchestru, vyšla na začátku září nová živá nahrávka Janáčkovy opery Výlety páně Broučkovi z roku 1920 na náměty dvou satirických povídek Svatopluka Čecha. Londýnské symfoniky na nahrávce diriguje Simon Rattle, který s orchestrem už v minulých letech natočil oceňované nahrávky Příhod Lišky Bystroušky, Káti Kabanové i Jenufy. Stejně jako v předchozích případech dirigent přizvali některé české pěvce, tenoristu Aleše Brisceina, který exceloval také na nahrávce této opery v podání souboru Pražského národního divadla, která vyšla předloni v suprafonu, sopranistku Doubravku Novotnou nebo baritonistu Lukáše Zemana. Záznam byl pořízen loni v květnu v Barbican Hall a nové album už získalo velmi pozitivní recenze. Janáčkovy Výlety páně Broučkovi patří k jeho méně typickým a méně často uváděným opusům. Oproti autorovým působovým tragédiím se jedná o operu komickou, plnou hudební fantazie a odlehčené, avšak nápadité hudby, často ve valčíkovém rytmu. Poživačného a zbabělého pražského měšťana Broučka zavede děj v první polovině na měsíc a v druhé polovině do času husitských válek. Jako hudební ukázku teď uslyšíme instrumentální mezihru z první části opery. Hraje London Symphony Orchestra pod vedením Simona Rattla.

Tak to byla ukázka z opery Výlety páně Broučkovi, opery Leoše Janáčka. Slyšeli jsme instrumentální mezihru z první části této opery. No a z nahrávky, na které figuruje Londýnský symfonický orchestr a dirigent Simon Rattle a také řada českých pěvců. Novinka týdne to byla a teď za okamžik hudba dalšího českého autora Bohuslava Martinů. V této hodině ještě například Antonín Dvořák či Jan Dismas Zelenka. Teď ovšem Johann Sebastian Bach a jeho klavírní koncert číslo 2, 1 D moll. Hraje Beatrice Rána.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna bych se rád vrátil k hollywoodskému velikánovi Jerrymu Goldsmithovi. Znáte ho ze Star Treku nebo třeba hororu Přichází satan. Má za sebou ale daleko víc zajímavých projektů a právě ty bych rád připomněl na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrej, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Ladíte Klasik Praha.

To zněla část ze symfonie Ty la Jolla. Takto nazval se dílo Bohuslav Martinů, dílo pro klavír a orchestr. Na klavír hrál Josef Hála a pražský komorní orchestr řídil Ondřej Kukal. Teď zazní New Commandment od Thomase Tallise, to v podání souboru The Tallis Scholars.

Tak to byla útěšná hudba Thomase Tallise, amerického autora. No a teď vás pozvu na koncert, který bude určitě také, kromě hudebního, také duchovním zážitkem. V 24.9., to znamená tento čtvrtek, se u svatého Jakuba v rámci Mezinárodního varhanního festivalu koná koncert francouzského varhaníka Vincenta Dubois. Koncert má název Znovu zrozená Notre Dame a Dubois působil plných 10 let jako titulární varhaník této pařížské katedrály. Na svůj pražský koncert si přichystal skladby Johanna Sebastiana Bacha, Julia Rojbkeho, Nicolas

Dozněla sugestivní hudba Georga Friedricha Händla. City of London Symphonia s Richardem Hickoxem v čele zahrál příjezd královny ze Sáby. To byla část z jeho oratoria Šalamoun. V roce 2004, kdy jsme si připomínali rok české hudby a také výročí Antonína Dvořáka, natočili houslista Jiří Vodička a pianista David Mareček CDčko, kde najdete kompletní Dvořákovo dílo pro housle a klavír. Toto je ukázka z něj, Poco sostenuto, druhá věta ze sonáty F-dur.

Dozněla druhá věta ze sonáty pro housle a klavír F-dur, mimochodem jediného Dvořákova díla, které nese titul sonáta. A houslistou byl Jiří Vodička, na klavír hrál David Mareček. Teď v 15 hodin 48 minut zazní Peter Grimes. To je opera Benjamina Britna, z něj si teď zahrajeme Bouři, což je jedna z meziher. Liverpoolskou královskou filharmonii vede Libor Pešek.

0: Klasik Praha.
1: Skvěle ladí s velkým orchestrem, ale dokáže vás dostat i do tranzu. V dalším díle pořadu Spektrum hudby vám představím brumly, netradiční nástroj starý tisíciletí. Můj host, brumlista Petr Jasinčuk, vám prozradí zajímavosti, které se k ní pojí i jak zní. Říkám tedy, nebrumlej, radši vem brumly a hrej. V sobotu v premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Těší se Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
10: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Tohle je Klasik Praha.

0: Tak tato překrásná partitura komorní, ta patří Janu Dismasi Zelenkovi, byla to jedna z jeho sonát a hrali nám členové souboru Collegium 1704. Za okamžik píseň Vincenza Belliniho, poté se můžete těšit na klavírní koncert Karla Marie von Webera. Zazní také Šárka z mé vlasti Bedřicha Smetany.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Tak to bylo Bel canto v podání pěvce Rolanda Viazona. Doprovázel orchestr festivalu Maggio Musicale Fiorentino pod vedením Marka Armeliata. A my jsme vyslechli píseň Vincenza Belliniho. Následuje třetí věta z klavírního koncertu Karla Marie von Webera. Solistou je Marek Drevnovský a symfonický orchestr Polského národního rozhlasu řídí Antony Witt.

V podání pianisty Marka Drvnovského a Symfonického orchestru Polského rozhlasu doznělo presto závěrečná věta z koncertu číslo 1 C-dur Karla Marie von Webera, který byl skladatelem, dirigentem a jak vidíme, tak také zdatným pianistou. Teď si pustíme v podání České filharmonie a Jiřího Bělohlávka třetí část z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, Šárka.

Šárka dozněla, divčí válka je u konce. No a jak to všechno dopadlo, to známe z známé legendy. Má vlast Bedřicha Smetany, dílo, které korunuje jeho tvoření, symfonický cyklus, který komponoval už jako zcela hluchý. Jiří Bělhlávek v této ukázce vedl Českou filharmonii. No a teď zazní preludium z Náhrobku Kuprénova. Je to dílo Maurice Ravela, Svita. Tentokrát si poslechneme orchestrální úpravu.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host byl na přelomu tisíciletí manažerem a posléze ředitelem pražských symfoniků. Budeme mluvit o tehdejších projektech, na které zavzpomíná Petr Polívka. Zeptám se také na jeho působení jako ředitele v Českém centru v Bruselu, na pobyt v Africe i na funkci ředitele Karlovarského symfonického orchestru. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Toto bylo téma z filmu Zorro, tajemná tvář, s ním, kdo provodil hudbu, James Horner. A teď mám pro vás pozvánku, milí posluchači, 3. října od koncertního jednatelství FOK. V obecním domě ve Smetanově síni opět zase jednou můžete pozvat své nejmenší příbuzné děti, potomky a tak dále. Sejde se tu hudební klub FIK, baletní přípravka Národního divadla a členové nebo studenti gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy. Pod taktovkou Jana Kučery budou také hrát pražští symfonikové, no a tentokrát z cyklu Orchestr na dotek zazní program Hudba jako z pohádky. Draci a jiná zvířata zde ožijí. Tak přijďte se podívat do Smetanovy síně 3. října v 11 hodin, je to sobota. Teď asturské fandango ze španělského Capriccio Nicolie Rimského-Korsakova.

Asturské fandango je část ze španělského kapriča Nikolaje Rimského-Korsakova. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu řídil Keith Clark. Máme za okamžik 16:40. Teď si poslechneme moteto ke svatému Janu Nepomucenskému, Janu z Nepomuku. Ferdinand Tobias Richter je jeho autorem a hrát a zpívat budou členové souboru Muzika Antiqua Praha.

0: V podání hráčů a pěvců souboru Muzika Antiqua Praha, který vedl Pavel Klikar, jsme vyslechli moteto od Ferdinanda Tobiase Richtera ke svatému Janu z Nepomuka. No a na Klasik Praha teď budeme pokračovat jednou z arií ze druhého dějství Prodané nevěsty. Jak možná věřit, ptá se hlasem Pavla Černocha Jeník.
1: Klasik Praha.
2: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu ke cti národních patronů, svatých Vojtěcha, Ludmily, Prokopa a Václava. Výběr z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis si budete moci poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta. Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na Národní divadlo CZ.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na Klasik Praha právě dozněla hudba Bedřicha Smetany, lyrická árie Jeníka ze druhého dějství opery Prodaná nevěsta. Zpíval Pavel Černoch a Českou filharmonii řídil Tomáš Netopil. Hráli jsme si z profilového alba tohoto tenoristy, které celé věnoval Smetanovi. No a teď Muzio Clementi a jeho druhá symfonie D-dur finále hraje orchestr The Philharmonia pod taktovkou Francesca Davalose.

Dozněla část ze serenády E-dur od Antonína Dvořáka v rytmu a v tempu valčíku. Filharmonie orchestra vedl Christoph Warren Green. Teď nás čeká St. Paul's Suite a z ní z této svity ke svatému Pavlu Ostinato. Gustav Holst je autorem a hraje soubor London Concertante.

Ostinato ze Saint Paul Suit od Gustava Holsta právě doznělo. Teď nás čeká čtvrtá část z kvartetu číslo 4 Listy důvěrné Leoše Janáčka. Velmi intimní a dramatická emocionální zpověď tohoto autora v podání Cemlinského kvarteta.

Potlesk pro Cemlinského kvarteto, v němž sedí František Souček a Petr Střížek na housle, u violy Petr Holman a Vladimír Fortin na violončelo. Slyšeli jsme záznam z živého vystoupení tohoto souboru, který oslavil výročí Leoše Janáčka, 170. výročí narození, které slavil v roce 2024. A my jsme slyšeli jeho druhý smyčcový kvartet, nazvaný Listy důvěrné. Teď Johann Ludwig Bach, to není přeřek ani překlep, je to jeden z vzdálených bratranců slavného Johanna Sebastiana Bacha. Je to fenomenální rodina Bachů, na jejichž jednotlivých větvích tohoto rodokmenu sedí mnoho vynikajících hudebníků. Takže Johann Ludwig Bach a jeho kantáta Den du Welt meine Seele nicht in der Höhle Lassen. Tak zpívat bude Carentini a kapela Solercia hraje pod vedením Johanny Soler.

Carantini zaspívala za doprovodu hráčů kapely Solarcia arii z kantáty Johanna Ludviga Bacha. Teď si pustíme svitu pro dva klavíry Fantasy Tableau od Sergeje Rachmaninova. Také k výročí vznikla tato nahrávka dvou prvotřídních pianistů Sergeje Babajana a Daniela Trifonova.

Tak to je sugestivní hudba, až hypnotická. Totiž Velikonoce se jmenuje tato část z Fantasy Tableau ze svity Sergeje Rachmaninova a my jsme slyšeli velice názorné vylíčení, vyzvánění velikonočních zvonů. Daniil Trifonov, známý a slavný pianista, hrál společně se svým někdejším pedagogem Sergejem Babajánem. Největší příběh všech dob, tak to je film z roku 1965 a hudba, ta je dílem Alfreda Newmana, jednoho z také rozvětveného klanu filmových skladatelů. Hollywoodský velkofilm s novozákonní tématikou doprovodil tedy Alfred Newman a zahraje nám Sebastian Knauer.

0: Klasik Praha.
1: Co spojuje jména Radu Lupu, Mari Perahia či Eugen Indžič? Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu a jakou roli při jejím vzniku sehrály Fanny Waterman a Marion Thorpe, hraběnka z Harewoodu?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v dalším dílu pořadu Slavná auditoria. Poslouchejte v premiéře v pondělí od 19 hodin.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

V podání violisty Alfonsa Leal del Ojo a souboru The English Concert doznělo Andante z koncertu pro violu a orchestr G-dur Georga Filipa Telemana. No a teď to bude trochu svižnější, totiž zazní finále z jazzové svity Dmitrije Šostakoviče. Poslechnout si můžeme Královský koncertní orchestr Amsterdam s dirigentem, který nedávno hostoval v Praze, Richardem Šajím.

Finále z jazzové svity Dmitrije Šostakoviče teď zahrál Královský koncertní orchestr Amsterdam pod vedením Richarda Šajího. Pojďme si poslechnout první z rapsodií Johannese Brahmse. Na klavír hraje Ellen Grimaud.

0: to už byl Johannes Brahms, skladatel a protagonista pozdního romantismu, ale také vynikající pianista. Slyšeli jsme, a to v podání Alan Grimo, jeho první ze dvou rapsodií, rapsodie H-moll. No a blížíme se pomalu k 18. hodině, kdy vás čekají zprávy a také poslední komentovaná hodina našeho vysílání na Klasik Praha. I poté tady zní hudba, to víte velmice dobře, konkrétně v 19 hodin slavná auditoria a ve 20 koncert ve smokingu, kdy bude dnes na programu hudba od Torina Respighiho. Velmi barvitá, veselá, velmi italská hudba tohoto skladatele a muzikologa. Teď ale pokračujeme hudbou Samuela Coleridge Taylora. Zazní tanec z jeho světy Otello.
1: Klasik Praha.
2: Plný kontroverzí byl život ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče, jednoho z nejvýznamnějších představitelů hudební moderny 20. století. Mezi jeho nejznámější a nejslavnější díla patří jeho 5., 7. a 10. symfonie, skladby komorní i hudba k filmům a baletům. Od jeho narození 25. září 1906 uplynulo 120 let. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Zaspívejte si spolu s námi Orfovu kantátu Carmína Burana. Pražský filharmonický sbor pořádá 13. října v Rudolfínu Sing Along koncert Cantiamo. Jehož se můžete aktivně zúčastnit i vy. Vstupenky na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem sboru je skupina ČES.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: TopCentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na TopCentrum.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tanec ze světy Otelo nezapře původ jeho autora Samuela Coleridge Taylora, který měl africké kořeny a také se k této hudbě své domoviny rád uchyloval. Orchestr Čineke nám teď zahrál část z jeho Otela. No a do 18. hodiny nás čeká romance Johana Severina Svensna. Hrát bude Josef Suk.

0: Přesně minutu pro 18. dohrál Josef Suk romanci pro housle a orchestr G-dur Johana Severina Svensna. Symfonický orchestr FOK dirigoval Václav Smetáček. A jsou to zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: O pouhé 3 miliardy korun snížila vláda na poslední chvíli schodek státního rozpočtu na příští rok. Kabinet ANO, SPD a motoristů ho dnes schválil s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý největší schodek v historii České republiky. Příjmy v rozpočtu v příštím roce by měly být 2,199 bilionu korun a výdaje 2,585 bilionu korun. Ty proti srpnovému návrhu vzrostly o 6 miliard. Zvýšily se zejména výdaje ve školství. Kvůli drahým palivům vláda obnoví regulaci cen u čerpacích stanic. Od 1. října zastropuje marže na 2,50 koruny na litr a současně sníží spotřební daň z nafty o 2,35 haléřů z daní. Informovalo o tom ministerstvo financí. Kabinet zároveň zavádí mimořádnou sektorovou daň pro zpracovatele ropy. Licenci na užívání jména bývalého prezidenta Václava Havla získá od jeho manželky Dagmar Havlové městská knihovna v Praze. Havlová to dnes sdělila novinářům u příležitosti 90. výročí Havlova narození. Bývalou knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na první prezidentskou knihovnu, aby vyhověla přání Havlové a z názvu exprezidentovo jméno zmizelo. O Havlův mimořádný a široký odkaz hodlá první prezidentská knihovna pečovat i nadále. Podzemí nedaleko římského Kolosea ukrývalo po téměř 2000 let pozoruhodné svědectví o životě v antickém Římě. Archeologové zde objevili rozsáhlou fresku a obří nástěnnou mozaiku. Po letech restaurování se nyní otevírají veřejnosti. Největší záhadou přitom zůstává město, které na nich Římané zobrazili. Odhalená část mozaiky měří přibližně 15 metrů, přičemž se archeologové stále pokračují v odkrývání dalších a dalších částí. Počasí v úterý bude převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině území zaprší. Teploměr ukáže 12 až 17 stupňů Celsia. Ve středu se začne vyjasňovat a v noci čekáme přízemní mrazíky. Teploty přes den vystoupí k 19 stupňům Celsia. To byly zprávy, teď je to císařský valčík Johana Strause.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl císařský valčík Johana Strause, rozměrný opus. Hrál nám Chicago Symphony Orchestra s Danielem Barenboimem v čele. No a teď to bude trochu jiný tanec. Velké tango, Le Grand Tango od Astora Piazzolly. Hrají Gauthier Capuçon na violoncello a na klavír Jérôme Ducrot.

Na Klasik Praha právě doznělo velké tango Astora Piazzolly a my jsme si hráli se nahrávky violončelisty Gautier Capucina a pianisty Jérôme Ducrot. Teď si pojďme vychutnat árii Cavaradossiho ve třetího dějství opery Tosca Giacoma Pucciniho. Zpívá Rolando Viazon.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host je operní pěvec, režisér a dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako předseda komise Thálie objíždí divadla, poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předává té nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Ve studiu jsem přivítala Zbyňka Brabce. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o premiéře na národnidivadlo.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Posloucháte Klasik Praha.

Vyslechli jsme velmi barvité stvárnění ducha zimy. What Power Are You? Z opery Henryho Purcella Král Artuš. Zpíval Dingle Yandel a Les Invention doprovázeli. Teď následuje Grand Retournel. V podání pianistky Susan Manoff zazní tato skladba Erika Satieho.

představí laureát letošní Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, před ní česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci Lucie Kaňková, Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Takže svátky hudby v Praze začínají koncertem 20. října v Dvořákově síni Rudolfina. Teď si v podání pianisty Daniela Trifonova můžete poslechnout drobnost od Petra Iliče Čajkovského. Je to skladbička V sladkém snění z jeho dětského alba.

Dětské album Petra Líče Čajkovského, cyklus zřetelně inspirovaný podobným albem Roberta Schumana. Skladbičky možná snad příliš technicky snadné, ale to vůbec nevadí. Teď jsme si je poslechli v podání velkého mistra Daniela Trifonova, vítěze Čajkovského soutěže. Na své očekávané album s Čajkovského hudbou, které vyšlo přesně před rokem, zařadil kromě tohoto alba, tohoto cyklu, také málo hranou sonátu cismol a transkripci koncertní svity z Šípkové růženky. Teď už nás, milí posluchači, čeká poslední ukázka dnešního podvečerního komentovaného vysílání, pak vás zanechám společně s hudbou a pořady mých kolegů. Peter Maxwell Davies a jeho Orkney Wedding with Sunrise. Tak se jmenuje skladba, která byla příležitostná, vznikla v roce 1985 na objednávku amerického tělesa Boston Pops. No a je to hravá, méně komplikovaná skladba, která obsahuje v závěru, když budete pozorně poslouchat, uslyšíte také dudy. Orkney je teď v podání britského skladatele Petra Maxwella Davise.

hraje skotský komorní orchestr pod vedením Bena Gernona. No a Dita Hradecká se s vámi tímto loučí a těším se opět na slyšenou. Krásný večer.

0: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Slavná auditoria.
6: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
7: Do Londýna je to odtamtud přes 300 kilometrů, zatímco do Liverpoolu třikrát méně a do Manchesteru rozhodně jen pětkrát. V Leedsu, protože o něm je řeč, žije zhruba tolik obyvatel jako v Brně, i když celá tamní průmyslová aglomerace je mnohem početnější. Přitom ještě před 200 lety šlo o bohem zapomenuté město na severu Anglie s pouhými 30 tisíci obyvatel. Pak ale do Leedsu vtrhla průmyslová revoluce a město se začalo prudce rozrůstat a nabírat sebevědomí. Tento vývoj vyvrcholil roku 1858. Tehdy se jako symbol nového Leedsu, bohatnoucího snad ze dne na den, slavnostně otevírala z brusu nová radnice. Nejenže díky výšce své věže, vypínající se do 67 metrů, vydržela co by nejvyšší budova ve městě až do roku 1966, čili úctyhodných 108 let. Především se svou majestátností, v níž kromě nezbytně červené fasády nechyběla bohatá výzdoba interiérů, stala radnice v Leedsu nadlouho vzorem pro řadu dalších staveb téhož typu po celé Velké Británii. Jejího slavnostního zprovoznění 7. září 1858 se osobně zúčastnila královna Viktorie. Není náhodou, že radniční velký sál byl po ní později pojmenován a pod názvem Victoria Hall se stal svědkem mnoha událostí, včetně kulturních, jimž kromě filmu vévodí jednoznačně hudba. Ostatně pouhých 28 let poté, co se Leeds začal pyšnit svou radnicí, pozdvihl právě v jejím hlavním sále taktovku skladatel Antonín Dvořák. Byli to totiž právě radní města Leeds, toužícího vykročit svým renomé i za hranice Anglie, kdo si od Dvořáka objednal jeho třetí oratorní dílo, nazvané Svatá Ludmila. Skladatel na něm pracoval na přelomu let 1885 až 86, kdy se přesně 15. října dočkalo své premiéry. V titulní roli vystoupila kanadská pěvkyně Emma Albany, už delší dobu zdomácněná v Evropě. Jejíž kariéra vyvrcholila o 5 let později v newyorské metropolitní opeře. Dílo bylo přijato s úctou, ale i s jistými rozpaky. Překvapila jeho délka. Možná především proto, že příběh, navíc v nemotorném překladu vrchlického veršu, připadal místním divákům inu poněkud vzdálený. Dvořákova Svatá Ludmila nicméně nespadla do Leedsu z nebe. Tou dobou mělo město už za sebou začátek národní hudební soutěže, na kterou zhruba o století později navázal celoplanetárně významný projekt – Mezinárodní klavírní soutěž v Leedsu. Hned k prvním vítězům patřila velká jména Radu Lupu či Mary Perahia. Dopřejme si tedy teď v podání tohoto pozoruhodného amerického klavíristy třetí větu presto z Beethovenovy sonáty číslo 14 cis mol, tedy měsíční.

Vraťme se ale do úctyhodné tradice první významné hudební soutěže v průmyslovém Lícu. Jehož politici už v 19. století příkladně dbali o kulturu. Hmatatelným výsledkem jejich snah byl roku 1858, tedy i hned po dostavbě radnice, vznik soutěžního klání, které si vytklo náročný provozní cíl. Mělo se od první chvíle konat každé 3 roky, což bylo vetknuto přímo do jeho názvu. 3letá hudební soutěž v Lícu. Jako tak často, když padne veřejně vyhlášený závazek, se ovšem realita tomuto chvalitebnému záměru vzepřela. Snadže měl magistrát a celé město jiné starosti. Dočkal se Líc 2. ročníku své plánované hudební 3letky až po 27 letech, tedy roku 1885, neboli těsně před tamní světovou premiérou Dvořákovi svaté Ludmily. Od té doby však Líc už od tradice neuhnul ani o píť, či s ohledem na místní reálie spíš ani o palec. 3letá hudební soutěž vydržela velice dlouho a přečkala i neblahé události, například nacistické bombardování Lícu, na který měla Luftwaffe kvůli jeho výkonnému průmyslu logicky spadeno, doslova i symbolicky. Sprška bomb spadla během 14. a 15. března 1941 i na střed města a poškodila východní část radnice. Houževnatí obyvatelé ji ale brzy opravili a vše se v ní mohlo konat dál. Zasedáními počínaje a soudními procesy konče. Kultura ale nezůstávala v tomto vzorně multifunkčním prostředí stranou. Jména, která jsou s 3letou hudební soutěží v Lícu spjatá, vzbuzují úctu. Původní díla byla pro ní postupně objednána nejen od Antonína Dvořáka, ale také od Jules Massenetta, či později například Edvarda Elgara. Jak roky šly, zněly zde skladby od Benjamina Britna či Otorina Respighiho. A do Lícu byla zvána velká dirigentská jména Otto Klemperer, John Barbirolli a také další Čech, kterého si zde považovali, Rafael Kubelík. Nic ovšem v životě netrvá věčně, ostatně ani život sám. V rámci 3leté hudební soutěže v Lícu sice vznikl dokonce stálý pěvecký smíšený sbor, který se ovšem od ní roku 1967 oddělil a o 18 let později byl dopsán příběh samotné národní soutěže. Je pravděpodobné, že, tak říkajíc, poslední ránu z milosti jí zasadil konkurenční projekt, který se sice omezil jen na výkony v jedné jediné nástrojové kategorii, ale za to se rychle rozmáchl do celého světa. Přesto však to, co Líc v hudbě dokázal předtím, nesporně vytvořilo tradici, na které bylo možné stavět. My teď nabídneme další ukázku, bude jí sentimentální sarabanda z jednoduché symfonie Benjamina Britna. Hrát bude nezávislý komorní orchestr Bohemia.

Mezinárodní klavírní soutěži v Lícu stály u pomyslné kolébky počátkem 60. let 20. století dvě zajímavé ženy. Spojoval je fakt, že jejich rodinné kořeny rozhodně nebyly britské, ale ve své nové vlasti se výrazně uplatnily. A také to, že díky ní bezpečně přečkali běsnění druhé světové války, přestože obě byly židovského původu. Klavíristka a pedagožka Fanny Waterman sice přišla roku 1920 na svět už přímo v Lícu, ale pocházela z rodiny ruského klenotníka, který si brzy po nástupu tamních bolševiků uvědomil, co vše lidem jako on v Sovětském svazu hrozí, a usadil se v Anglii. Talentovaná Fanny zůstala svému rodnému městu věrná v několika rovinách. Lidské, protože zde se i provdala a měla děti. Také však profesní, protože po úspěšných koncertech s místním symfonickým orchestrem se, co by matka a manželka, sice z jeviště stáhla do ústraní, ale začala pilně vyučovat a kout plány na výrazný hudební počin. Uvědomovala si totiž, že nadaným anglickým klavíristkám a klavíristům chybí srovnání se světem. Někdy možná kruté, protože jim ukáže vlastní nedokonalost, ale zároveň právě proto motivující ve snaze stát se mezinárodně uznávanými interprety. K tomu, aby svůj záměr uskutečnila, ovšem Fanny Waterman potřebovala někoho, kdo na rozdíl od ní má vysoký společenský statut. A tudíž možnost prosadit záměr politicky a ošetřit ho finančně. Když takovou ženu našla, mohlo se z její vizitky zdát, že jde hned o několik osob zároveň. Jmenovala se totiž, a teď poslouchejte, Maria Donata Naneta Paulina Gustava Ervina Wilhelmina Stein. Narodila se jako dcera muzikanta ve Vídni, ale před Anschlussem Rakouska k Hitlerově Německu se jí podařilo odcestovat do Anglie. Tam se Marion, jak jí vyslovovali noví přátelé, mezi něž brzy patřil i Benjamin Britten, seznámila se šlechticem. Šlo o sedmého hraběte z Harwoodu a díky tomu, že se za něj provdala, se sama stala hraběnkou a rázem nabyla tolik nových jmen, že jí z toho samotné musela jít hlava kolem. Jakož i z nevěr, kterými její urozený manžel vynikal. Rozvod jí ovšem otevřel cestu ke druhému manželství, tentokrát s vlivným britským politikem. Byl jim poslanec parlamentu a jednu dobu dokonce předseda britských liberálů Jeremy Thorpe. A kontakty bývalé šlechtičny nabrali nový vítr do plachet. Když se dvě tak čiperné dámy jako Fanny Waterman a Marion Thorpe neboli hraběnka z Harwoodu dají dohromady, rýsuje se naděje na cosi zaznamenání hodného. A tak se i stalo. Roku 1963 se na svou prestižní pouť vydala mezinárodní klavírní soutěž v Lícu. Brzy natolik náročná, že nikoli první, ale až třetí příčku si v ní vybojovali András Schief, Eugen Indzsics či nověji Denis Kožuchin. A v podání Eugena Indzsicse si teď poslechněme skerco bémol Friderika Chopina.

Na dávný projekt Národní hudební soutěže v Lícu, který si své první krůčky odbil ve druhé polovině 19. století, navázala Mezinárodní klavírní soutěž v Lícu od roku 1963 konceptem tříletého cyklu, porušeného jen mezi léty 1996 až 2000. Koná se ve spolupráci s partnery lokálního, národního i mezinárodního rozměru. K prvním patří Univerzita v Lícu, která soutěžícím z celého světa poskytuje zázemí. Nejeden z nich našel v ústraní jejich budov potřebný klid před finálovým kolem, které se odehrává samozřejmě ve velkém sále královny Viktorie na Radnici. A to za doprovodu takových orchestrů, jako jsou filharmonici z Liverpoolu či Birminghamu a dirigentů typu Marka Eldra či Simona Rattla. Předtím se ovšem konají předkola nejen v samotné Anglii, ale nově také v Berlíně, v New Yorku a v Singapuru. Takový je zájem o soutěž, jejíž vítězové mají kromě finanční odměny zaručenou smlouvu s koncertní agenturou i s nahrávací společností Zvučných men. Z obého těží například vítěz z roku 2012 Federico Coli, kterého jsme následně slyšeli na Dvořákově Praze. A aby se na mezinárodní klavírní soutěž v Lícu během tříleté přestávky mezi jednotlivými ročníky nezapomínalo, zvolila si svého zvučného propagátora, neboli čestného ambasadora. A tím není nikdo jiný než čínská celebrita kláves Lang Klang. Dnešní pořad jsme otevřeli hudbou Ludwiga van Beethovena a jeho dílem jej i uzavřeme. Zazní třetí věta Rondo Vivace z jeho koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur. Hraje orchestr de Paris pod taktovkou Christopha Eschenbacha a solového partu se zhostí Lang Klang.

0: Slavná auditoria.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
3: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
4: Příjemný dobrý večer. Pro dnešní večerní koncert jsme zvolili hudbu významného představitele hudebního neoklasicismu, italského skladatele a muzikologa druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, Ottorina Respighiho. Respighiho otec byl učitelem hudby a tak malého Ottorina sám naučil základům hry na housle a klavír. Pak Ottorino pokračoval ve studiu hry na housle u Frederica Sarty na hudebním liceu v Bologni a také studoval skladbu u Giuseppe Martucciho a hudebního historika Luigi Torchiho. Pak působil jako první houslista operního orchestru v Petrohradě a současně tu krátce studoval skladbu u Nikolaje Rimského-Korsakova. Přestože poté ještě studoval hru na housle a klavír u Maxe Brucha v Berlíně a podnikl několik cest do New Yorku, byly to právě kompoziční zkušenosti získané v Rusku, které později výrazně ovlivnily jeho tvorbu. V pozdějších letech se Respighi stal profesorem skladby na konzervatoři svaté Cecílie v Římě, kde působil až do své smrti a na krátkou dobu se stal v letech 1924 až 26 i jejím ředitelem. Jako muzikolog byl Respighi hluboce oddaný studiu italské hudby 16. a 17. století a zasloužil se o publikování a provedení skladeb Claudia Monteverdiho, transkripci jeho Orfea provedl v milánské La Scale v roce 1935, ale také Antonia Vivaldiho a Benedetta Marcella. Ve svých skladbách kombinuje hudební romantismus 19. století s předklasickými hudebními formami renesance a baroka. Pro své zaměření na starou hudbu je považován za typického představitele neoklasicismu, přesněji neorenesance a neobaroka. Mezi Respighiho nejznámější skladby patří tři symfonické básně, Římské pinie, Římské fontány a Římské slavnosti, souhrně zvané Římská trilogie, které se dnes už řadí mezi klasický orchestrální repertoár. A dále pak jeho tři orchestrální svity, souhrně nazvané Staré zpěvy a tance. V roce 1927 provedl skladatel cyklus s názvem Ptáci, založený na barokních skladbách imitujících ptačí zpěv. A v témže roce také složil hold svému krajanovi, malíři Sandru Botticellimu, skladbou pro komorní orchestr Botticelliho triptych. V němž hudební formou stvárňuje některé malířovy obrazy. My jsme pro dnešní večer vybrali jeho už zmiňované orchestrální svity Staré zpěvy a tance. Tento cyklus vznikal v letech 1917 až 32 a je brilantní ukázkou orchestrální transkripce renesančních a raně barokních hudebních motivů původně psaných pro loutnu. Zajímavostí je, že Respighiho žačka a později manželka Elza Olivieri San Giacomo Respighi, pěvkyně a skladatelka, dokonce uvedla podobu starých zpěvů a tanců na baletní jeviště. V této podobě vám ovšem my, jako médium ryze poslechové, Respighiho dílo nabídnout nemůžeme, ale se nad vás potěší alespoň orchestrální podoba Respighiho starých zpěvů a tanců, či jak bývá někdy uváděno, starých árií a tanců, a to v podání Bostonského symfonického orchestru, který bude řídit Seiichi Ozawa. Přeji tedy pěkný poslech a příjemný večer.
2: Koncert bez smokingu
3: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Příjemný poslech vám přeje Nikola Bojčev. Startuje pořad Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha. Dnes se vydáme do historie. Zaměříme se na 5 ikonických historických filmů, které na plátně oživily antiku, středověk i novověk. Všechny tyto snímky spojuje symfonický zvuk a také fascinující příběhy z pozadí jejich vzniku. Začneme neotřesitelnou klasikou zlaté éry Hollywoodu, Ben Hurem z roku 1959. Skladatel Miklós Rózsa získal za hudbu k tomuto velkolepému snímku zaslouženého Oscara. Aby dosáhl maximální historické autentičnosti, ponořil se před kompozicí do studia antické, řecké a římské hudby. Protože se z té doby nezachovaly prakticky žádné zapsané melodie, analyzoval antické nástroje vyobrazené na freskách a basreliéfech a nechal si vyrobit přesné repliky starověkých trubek a dechových nástrojů. Právě ty dodávají ikonické scéně závodu spřežení její neopakovatelný dobově syrový a zároveň velkolepý.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Přenesme se do Říma přelomu tisíciletí. Soundtrack Hanse Zimmera a Lizzie Gerard k filmu Gladiátor navždy změnil moderní pojetí filmové hudby. Nechybělo ale mnoho a film mohl znít úplně jinak. Dědicové skladatele Gustava Holsta dokonce Zimmera zažalovali za to, že se ve skladbě The Battle až příliš inspiroval slavnou symfonickou svitou Planety. Kuriozitou je také vokál Lizzie Gerard v závěrečné skladbě Now We Are Free. Nejde o žádný starověký jazyk, ale o fiktivní jazyk, který si zpěvačka sama vymyslela už v dětství, aby mohla vyjadřovat emoce bez omezení reálnými slovníky.

To byla ukázka z filmu Gladiátor. V pořadu Hudba stříbrného plátna dnes mluvíme o historických filmech. Další projekt na mém seznamu je z období středověkého Skotska. Skladatel James Horner vytvořil pro Statečné srdce jeden z nejdůjemnějších orchestrálních soundtracků 90. let minulého století. Málo kdo ale ví, že hudební nástroj, který udává celému filmu typickou atmosféru, z historického i geografického hlediska do Skotska vůbec nepatří. Horner si totiž pro hlavní témata vybral irské loketní dudy a tradiční jihoamerickou bambusovou flétnu quena. Sklidil za to sice drobnou kritiku od hudebních puristů, ale režisér Mel Gibson i diváci byli nadšení.

Ve středověku zůstaneme, tentokrát v dobách křížových výprav. Harry Gregson Williams složil pro velkofilm Ridleyho Scotta Království nebeské nejlepší kompozici své kariéry. Je plná latinských chorálů a vlivů Blízkého východu. Zákulisí produkce však bylo poměrně dramatické. Režisér Ridley Scott v temtreku, tedy dočasné hudbě stříhané při editaci, použil pro klíčovou scénu pohřbu krále Balduina skladbu Videcor meum od Patricka Cassidyho, kterou původně napsal pro snímek Hannibal. Gregson Williams sice pro tuhle scénu složil vlastní, zcela novou kompozici, ale Scott byl do původní hudby z temtreku doslova zamilovaný, že ji v režisérském sestřihu nechala.

A jdeme do finále. Náš výběr uzavřeme historickým dramatem Poslední císař, které mapuje pád čínského impéria a život posledního císaře Pchu I. Režisér Bernardo Bertolucci oslovil japonského hudebního génia Ryuichiho Sakamoto původně pouze jako herce. Teprve přímo na natáčení v Číně ho z ničeho nic požádal, zda by k jedné ze scén nesložil hudbu. Sakamoto neměl k dispozici žádný klavír, a tak improvizoval na staré rozladěné pianino v místní hale. Bertoluccimu se výsledek natolik zalíbil, že ho pověřil složením celého soundtracku. Sakamoto pak během neuvěřitelných 2 týdnů složil a orchestroval 44 skladeb, za které následně společně s Davidem Bidenem a Kong Suem získal Oscara. Ukázkou z Posledního císaře se pro dnešek loučím. Nikola Bojčech přeje dobrý poslech a těším se příště.